0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Kdo si ti?